Trpíte depresí? Netrpte.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN.
2: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
3: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska nás to táhne na Mars, kde vozítko Curiosity narazilo na něco, co vypadá jako obří včelí blástev. V údolí zvaném Valle Grande objevilo pole takzvaných polygonálních prasklin. Každá zhruba 4 až 8 cm široká a to pole se táhne tak daleko, kam jen přístroje dohlédnou, včetně úpatí 6-metrového kopce s krásným jménem Miraflores. Jak popsal portál space.com, projektový vědec Ashwin Vasavada z JPL přiznal, že tohle moře mnohoúhelníků jim vzalo dech. A to už Curiosity na Marsu vidělo ledacos. Vysvětlení? Zatím žádné jisté. Teorie mluví o teplotních výkyvech, kvůli kterým se voda protlačovala vrstvami sedimentu. Ale potvrdit to musí další data. Takže Mars nám vzkazuje, hádejte dál, mám čas. Držte si klobouky, vesmír je dneska geometricky rozhýbený. Mějte se

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: 14. srpna 95 vychází single Michelle Gale Happy Just To Be With You. Je to už pátý a poslední vydaný kousek z jejího eponymního debutového alba, který se ale rozhodně nestratí. V britském žebříčku to dotáhne až na 11. místo. Michelle Gale je v této době v Británii známá díky účinkování v televizních seriálech, což jí při startu hudební dráhy zajišťuje spoustu publicity. A z Happy Just To Be With You, který pracuje s chytlavým samplem Chic, definitivně potvrdí, že nepatří jen na obrazovku, ale i na

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči kuči tance. Apple TV Plus přichází se čtvrtou řadou Teda Lassa, který nikdy nestrácí optimismus. Netflix se nabízí 100 roků samoty, Prime Video zase dědictví v podobě ostrova Sterling Point a dnes mám pro vás i nemilou zprávu, že Wonder Man to zapalil. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Welcome back, Coach.
1: Thank you, sir.
0: Too bad you're coaching a bunch of girls, you old wanker.
2: FYI, the ETA is ASAP, PP. As soon as possible, pretty please.
3: Na Apple TV Plus startuje čtvrtá řada jedné z nejoblíbenějších komedií posledních let, Ted Lasso. Jason Sudeikis se vrací jako trenér amerického fotbalu, který kdysi přiletěl do Anglie trénovat fotbal, o kterém neměl ani ponětí a nakonec si získal celý Richmond. Tentokrát ho ale čeká zatím jeho největší kousek, přebírá druholigový ženský tým. A protože je to Ted, řešením není promyšlený plán, ale zásada skákat dřív, než se stačíte rozmyslet. Kolem Sudeikis se zase sešla parta, kterou máme rádi, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brad Goldstein i Brendan Hunt. Po dvou letech pauzy se zkrátka ukazuje, že o optimismus, který nakazí i největšího cynika, tady nebude nouze. Novou řadu Teda Lasa najdete ode dneška na Apple TV+.
4: Oi, welcome back. It's good to see you.
5: You too.
6: But football is life?
7: No, life is so much more than football.
8: Not as catchy, but true.

Už jsem se těšila na druhou řadu seriálu Wonder Man, o jejíž prodloužení se rozhodlo v březnu, jenže z toho nakonec sešlo. Disney a Marvel seriál zrušili ještě předtím, než se vůbec stačila rozjet druhá sezóna. Showrunner a spolutvůrce Andrew Guest se ozval fanouškům na TikToku a snažil se uvést pár věcí na pravou míru. Prý nejde o žádný marketingový trik, žádný film se nechystá a problém nebyl ani v termínech nikoho z tvůrců. Naopak, podle Guesta si natáčení užívali úplně všichni, Yahya Abdul-Mateen II, režisér Destin Daniel Cretton i Sir Ben Kingsley a chtěli pokračovat. Smlouvy byly podepsané, termíny uvolněné. A tady to začíná být trochu absurdní. Scénáristé se měli sejít ještě tento měsíc, natáčení mělo začít začátkem příštího roku a pak padlo interní rozhodnutí Disney a Marvelu, že jim to najednou nedává smysl, přestože ještě před pár měsíci dávalo. Víc prý neví ani sám showrunner. Hlavní hvězda Yahya Abdul-Mateen II., který si za roli začínajícího herce se superschopnostmi Simona Williamse odnesl Emmy, to vzal se sportovním nadhledem. Na Instagramu jen napsal, že takový je život a nakonec se všechno nějak srovná. Připomeňme si, že Wondermana spolu s Guestem vytvořil Destin Daniel Cretton, režisér současného kinohitu Spider-Man Brand New Day. No, Marvel s Disney nám do skvělého zábavného počinu hodili zkrátka vidle.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

0: I am so sorry about your grandfather's passing.
1: That's fine, we didn't know him.
2: Connor, shut up.
0: Gordon has left Connor and Annie property in Canada.
2: Canada? Was he Canadian? Does that mean that mom was Canadian too?
3: Nobody here is Canadian.
4: Action!
5: Na Prime Video přistál nový coming-of-age seriál s nádechem Tajemná Sterling Point. V centru příběhu je 17-letá Annie, kterou hraje Ella Rubin. Vyrůstá v New Yorku se svým bratrem dvojčetem a milujícím adoptivním otcem, jenže její poklidný život se zlomí ve chvíli, kdy nečekaně zdědí tajemný ostrov po svém dědečkovi až v Kanadě. A jak už to u takových ostrovů bývá, kromě nových přátel a prvních zamilování, tam na Annie čekají hlavně rodinná tajemství, o kterých neměla ani tušení. O seriál se po všech stránkách postarala Megan Park, je jeho tvůrkyní, režisérkou i spoluautorkou scénáře. Ve vedlejších rolích se objeví třeba Jay Duplass nebo Jeffrey Dean Morgan. Ostrov, tajemný děda a kufr rodinných kostlivců Sterling Point najdete nyní na Prime Video.
6: Hello?
7: Jesus!
6: Who are you?
7: Who are you?
6: What are you doing in my grandfather's cottage?
2: Connor, I'm freaking out. There's a girl here who looks just like mom. She said that it's her grandfather's cottage too, who apparently owned the entire island.
1: Wait, we own an island?
2: Connor, focus!
8: Tak co? Dobrý?

0: que está pasando en Macondo te parece muy bueno, porque eres un ignorante.
1: Na Netflix dorazila druhá řada velkolepé kolumbijské ságy 100 roků samoty, adaptace slavného románu Gabriela García Márqueze. Pořád jsme v magickém městečku Macondo, kde jakoby se zastavil čas a kde 7 generací rodů Bundeínových řeší lásku, zapomnění a osud, kterému nikdo neuteče. Druhá řada přichází po podpisu příměří, jenže klid se do Maconda stále nevrací. Do děje vstupuje Fernanda del Carpio, díky níž se konečně rodí první legitimní dědicové rodiny. A zatímco jeden z dvojčat plní patriarchův sen spojit Macondo se světem, s příchodem železnice a banánové společnosti se roztáčí kolotoč, který město žene do záhuby. Za kamerou se vystřídali Alex García López a Laura Mora a je znát, že tuhle látku nikdo nechtěl odbít. Adaptovat knihu, o které se dlouhá léta říkalo, že se sfilmovat nedá, je pořádná odvaha. Tady se ale zdá, že Macondo ožilo přesně tak magicky, jak má. Druhou řadu 100 roků samoty najdete nyní na Netflixu.
2: Controle a su gente, capataz. You don't really want to be against me.

Je středa, tak jak si vedou filmové novinky v kinech za poslední dva týdny? Spider-Man z Brusu Nový den nejenže boří rekordy, ale také baví diváky. Od událostí filmu Bezdomova uplynuly 4 roky a Peter Parker teď žije úplně sám, protože se dobrovolně vymazal ze vzpomínek svých blízkých. Je Spider-Manem na plný úvazek, jenže rostoucí tlak spustí překvapivou fyzickou proměnu, která ohrožuje jeho samotnou existenci. Tom Holland a Zendaya se vrací po trží Destina Daniela Gretna. Pro milovníky pomalejšího festivalového tempa je tu tichá přítelkyně maďarské režisérky Ildikó Eneidy. Přes osud prastarého Jinanu v botanické zahradě sledujeme 3 lidské příběhy ve 3 epochách a jednu prostou otázku. Co znamená být člověkem a někam skutečně patřit? Do kin se vrátila i restaurovaná klasika Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Břitká groteska o 3 kamarádech z Karlových Varů konce 80. Jejíž noční dekadenci začíná stínit hrozba, kterou se všichni bojí pojmenovat. Z dokumentů si skvěle stojí v kinech u diváků Veřejný prostor Františka Skály, hravý portrét jednoho z nejvšestranějších českých umělců, který nás nechává vidět svět jinak, s humorem, poezií i sebeironií. A fanoušci anime plesají u japonského sportovního animáku Uma Musume Pretty Derby. Energií nabitý příběh o tom, jak překonat sám sebe a jak se z rivalek mohou stát sestry. Tak to bychom měli. Kompletní seznam nejlépe hodnocených snímků v kinech posledních 2 týdnů. Zbylé tituly se potácejí na hranici průměru. Hovko!

z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Mezi premiérami na nás čekají Hořké svátky Pedra Almodóvara nebo hororový Zmrzlinář. Tak se zítra zase nalaďte, ať víte, na co nového vyrazit do kina. Díky, že posloucháte Zoom Radio, které vám neúnavně přináší tu nejlepší muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

0: trpíte depresí? Netrpte.
1: Pojďme si zahrát novinku Powerplay, toto je Antonello Ferrari. Sulane Fleming, He's the Joy.

0: od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít den zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: webu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno. Veacom.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační testy. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně.

0: přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
9: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

0: Let's go, let's go. A let's go si dáme ešte Disco Savrus. A let's go to rozpustíme.
1: Pondělí až pátek od 7 do 9. Ranní WC.
0: A od 13. do 15. v repríze, to len aby si vedel. No a my poďme do roku 79. Ain't no stopping us now. A poďme si povedať Papa Lala.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zone Rádia a Huči Kuči Tance. V kinech nám dnes nově naservírují hořké svátky Pedra Almodóvara, Americký sen, který se skutečně stal, nebo v kinech natrefíte na zmrzlináře se speciální ingrediencí ve své slaďuře. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Trpíte depresí?

0: ¿Me quito el albornoz?
1: Cuando quieras. Está todo casi listo.
0: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
2: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
3: Do českých kin vstupuje nejosobnější film Pedra Almodóvara Hořké svátky. Španělský mistr, který svou kariéru spojil se jmény jako Penelope Cruz, Antonio Banderas nebo Rossi de Palma, tentokrát vypráví dvojí příběh. Stárnoucí uznávaný filmař Raul píše scénář o okouzlující reklamní režisérce Elze, která v roce 2004 utíká na sluné Lanzarote před životní krizí. Jenže postavy i události v tom příběhu až nápadně připomínají osudy Raulových blízkých. Ti v nich začínají poznávat sami sebe a ptát se, kde končí inspirace a začíná soukromí. Raula hraje Leonardo Sbaraglia a jeho filmovou hrdinku Barbara Leni. Almodóvar je známý tím, že rád čerpá z vlastního života. Server Deadline píše, že tady to ale povyšuje na úplně novou úroveň. Zkrátka, kdo hledá terapii, jde k psychologovi. Almodóvar si radši natočí film. S komorním dramatem, plným silných ženských postav a výrazných barev, se režisér vrátil do hlavní soutěže v Cannes. Hořké svátky teď najdete v českých kinech v distribuci Aerofilms.
2: Son maravillosos. Perdona, es que en el pueblo vivo con una salvaje.
4: Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta.
0: Caiga quien caiga.
2: Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
4: No te reconozco, Mónica.
5: Ya sé que no me conoces.

Pokračování Barbie visí na vlásku a můžou za to, světe div se, peníze. Když film vydělá přes miliardu a 400 milionů dolarů, nazbírá 8 nominací na Oscara, studio pochopitelně touží po pokračování. Jenže Warner Bros. Má problém. Podle New York Times šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav odmítá Margot Robbie a Ryanu Goslingovi schválit tučnější smlouvy s podílem na zisku. Gosling, nominovaný na Oscara za svého Kena, si prý chce polepšit na 20 milionů dolarů. A tady se to zaseklo. Celé je to trochu vlastní gól. Warner totiž nepožadoval, aby hvězdy podepsaly klauzuly na sekvely. Šlo hlavně o to ulovit režisérku Gretu Gerwig a ta kývla jen na jeden film. Teď má prý s manželem a scénáristickým parťákem Noahem Baumbachem nápad na dvojku, ale odmítá ho studiu prozradit, dokud nebudou smlouvy podepsané. Klasika. Nejdřív peníze, potom příběh. A tiká to. Warneru běží čas do prosince, kdy práva propadnou zpátky Mattelu. Pokud se do té doby nedohodnou, celá Barbie se resetuje. Nový režisér, nové obsazení, nový koncept. Takže buď se všichni chytnou za nos a domluví se, nebo růžová jízda skončí dřív, než pořádně začala. Vzhledem k tomu, kolik ta první vydělala, bych sázela na to, že se nakonec dohodnou. V Hollywoodu se totiž nejlíp usměřuje přes výplatní pásky. Na druhou stranu nevím, jestli by mě vůbec dvojka zajímala. Už jednička mi přišla extrémně přehypovaná.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

kinech se dnes objevuje jeden z nejveselejších zvuků dětství, aby z něj udělal horor zmrzlinář. V ospalém letním městečku Baleen Bay je všechno jako z pohlednice. Děti mají prázdniny, dospělí své starosti a pak do ulic zajede zmrzlinářský vůz s tou známou cinkavou melodií. Zmrzlinář rozdává úsměvy i lahodné kornouty, jenže po prvním soustu se s dětmi začne něco dít. Jsou agresivní, nevyzpytatelné a čím dál nebezpečnější. A zatímco se město propadá do chaosu, pár lidí, co zmrzlině odolalo, se zoufale snaží zjistit, kdo ten zmrzlinář vlastně je. V hlavních rolích se objeví Ari Milen, Karen Clich nebo samotný Snoop Dogg. Za filmem stojí provokatér Eli Roth, otec hostelu Cabin Fever i Dne díků vzdání, který projekt sám označuje za svůj nejdrzejší a nejšílenější počin. Prý ten nápad nosil v hlavě přes 20 let. Vznikla z toho krvavá variace na legendu o krysaři, kde kouzelnou píšťalku nahradila neodolatelná zmrzka. Zmrzlináře přináší do českých kin Bioskop.

0: Comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA?
1: Tu veux commencer par le haut du panier direct.
2: Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non?
1: Tu viens d'inventer celle-là?
2: Ouais.
3: Dukin zamířila také francouzská komedie Americký sen, a to rovnou s pořádnou porcí skutečného příběhu za zády. Snímek přichází z dílny producentů, kteří stáli za celosvětovým fenoménem Nedotknutelní, takže recept znají dobře. Vezmi dva chlapy, kterým nikdo nedává šanci, a nech je dojít dál, než kdokoliv čekal. Tady jsou to dva snílci, co se rozhodnou prorazit v basketbalu navzdory předsudkům, prázdné peněžence i osudu, který jim háže klacky pod nohy. A ono se jim to povede tak, že nakonec zamávají s podobou celého světového basketu. Režie se ujal Anthony Marciano, hlavní dvojici táhnou Rafael Canard a Jean-Pascal Zady. Emotivní jízda o tom, že za velkým snem občas stojí dva blázni, kterým se nechtělo poslouchat, že to nejde. Americký sen teď najdete ve vašich kinech díky Fox Media Group.
4: Na poil, on a rien. Ah ouais, je vous imaginez quoi, c'était pour la galère, mais... Ok.
5: We just want to show you our player.
6: Where can I see him play? You have a video?
7: Oh my God.

Čtvrtek patří novým premiérám, tak si je všechny hezky projdeme. Největší lahůdkou jsou Hořké svátky, nový a hodně osobní film Pedra Almodóvara. Okouzlující Elza přijíždí na slunné Lanzarote, aby utekla před životní krizí, jenže příběh, který o ní píše stárnoucí režisér, začne nebezpečně připomínat osudy jeho vlastních blízkých. Silné ženské postavy, výrazné barvy a nezaměnitelná španělská energie, přesně jak to od Almodóvara čekáte. Kdo má radši mrazení v zádech, pro toho je v kinech horor Zmrzlinář od Eli Rotha. V ospalém přímořském městečku se objeví usměvavý zmrzlinář s veselou melodií, jenže po prvním soustu se z dětí stávají agresivní a nebezpečné bytosti. Ve filmu se objeví i Snoop Dogg. Z Francie dorazil inspirativní americký sen, příběh podle skutečných událostí od producentů Nedotknutelných o dvou outsiderech, kteří navzdory předsudkům změnili tvář světového basketbalu. Česká komedie 6 gramů dorazila také do kin. Čtyři otcové se sejdou ve školní tělocvičně poté, co se na lyžáku u jejich synů najde sáček s bílým práškem a každý má samozřejmě jistotu, že zrovna to jeho dítě je v tom nevině. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem a k tomu obsazení jako Vetchý, Mádl, Novotný nebo Isová. Pro milovníky dokumentu je v kinech snímek Dvě deci tuše, intimní portrét, ve kterém se Ester Geislerová vydává do vnitřního světa svého předčasně zesnulého otce, japanologa a kaligrafa. A nakonec pro vaše píďata zamířila do kin Tlapková patrola, dinosauří film a povídkové pásmo Kino špunti a kapibary pro ty úplně nejmenší pidižvíky. Tak to byl kompletní výčet dnešních novinek v kinech. Hovk!

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Jsme rádi, že posloucháte Zoon Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. A to znamená jediné. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Tak co?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Vlna.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska nás to táhne na Mars, kde vozítko Curiosity narazilo na něco, co vypadá jako obří včelí blástev. V údolí zvaném Valle Grande objevilo pole takzvaných polygonálních prasklin, každá zhruba 4 až 8 cm široká, a to pole se táhne tak daleko, kam jen přístroje dohlédnou, včetně úpatí 6-metrového kopce s krásným jménem Miraflores. Jak popsal portál space.com, projektový vědec Ashwin Vasavada z JPL přiznal, že tohle moře mnohoúhelníků jim vzalo dech. A to už Curiosity na Marsu vidělo ledacos. Vysvětlení? Zatím žádné jisté. Teorie mluví o teplotních výkyvech, kvůli kterým se voda protlačovala vrstvami sedimentu. Ale potvrdit to musí další data. Takže Mars nám vzkazuje, hádejte dál, mám čas. Držte si klobouky, vesmír je dneska geometricky rozhýbený.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: Tečka CZ.

0: Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Děku, pojď sem.
2: Co máte?
1: Slyšel jsi o té věci v Jižním Karibiku?
2: Jo, trochu.
1: Potřebuju podrobnosti.
2: Jo, kdy?
1: Co nejrychleji.
2: Dobře.
1: Buď diskrétní.
2: A co jde?
1: To zjistíš.
2: Tajností. Miluju tajemství.
3: Do kin vkročil na začátku srpna další z příběhů agenta Jacka Ryana, který se opět dostal do svízelné situace, ač se to zprvu nemusí zdát. Tentokrát bude bojovat ve vysoké politice. Konspirační politický thriller Jasné nebezpečí mocně vkročil do prvního víkendu a v půli srpna 94 je to držák číslo 1.
4: Slíbil jsem americkému lidu, že udělám něco s drogami, které proudí do této země.
5: Podporujeme kolumbijské úsilí proti kartelům.
4: Nic jsme nedokázali.
5: Máme tedy přikročit k akci, pane?
4: Přikročení k akci, jakou myslíte, je přesně to, co navrhnu mimo.
3: Po druhé a naposled se v hlavní roli analytika CIA Jacka Ryana objevuje Harrison Ford. Doplňuje ho Willem Dafoe a samozřejmě nechybí Ann Archer či James Earl Jones.
4: Tyto drogové kartely reprezentují jasné a přítomné nebezpečí pro národní bezpečnost Spojených států.
3: Poklenci jeho nespokojenosti s poslední filmovou adaptací Vysoká hra patriotů se zdráhal povolit jakékoliv další úpravy svých románů, ale po jednání s Paramount Pictures a nespecifikované vysoké finanční odměně souhlasil.
1: Hele, ještě nejsem mrtvej. Jsem v nemocnici. To znamená, že nejsem v kanceláři. Potřebuju tě tam.
2: Tak moment, já...
1: Nesnáším, když nevím, co se děje. Ty to víš. V Bílém domě jsi byl.
2: Jedno. Nesnáším to.
1: Ne, to ne. Chceš vidět něco o Washingtonu? 4 slova. Kryj si záda, Jacku.
3: Kromě romanopisce Toma Clancyho měl problém se scénářem i Pentagon a kvůli souhlasu k použití vojenského vybavení byl scénář přepsán, ale také postava prezidenta.
6: Ryan, nemůžu tomu uvěřit.
7: Není to týmový hráč, to chci říct.
6: Týmový hráč? Je to scout. Mizerný scout. Věří v lojalitu, čistotu a vázání uzlu.
3: Postava Ernesta Escobeda je založena na skutečném drogovém bosovi Pablu Escobarovi, který byl v 80. letech hlavou medellínského kartelu a který zemřel, když se film produkoval. Ostatně kvůli bezpečnosti se natáčely kolumbijské reálie v Mexiku, ale na neštěstí produkce narazila na potíže kvůli chiapaskému konfliktu. Filmování se drasticky zpožďovalo, k tomu část záběrů natočených ve státech byla zničena při zemětřesení v Northridge a tak byl původní rozpočet dramaticky překročen.
4: $650 milionů. A my známe čísla účtu.
2: Ano, pane.
4: No tak na co čekáme? Schrábneme je.
2: Schrábneme.
4: Schrábneme, otočme to na ruby. 650 milionů a drobné. V politice mají 10x větší cenu.
3: Pikantní drobnosti u thrilleru Jasné nebezpečí najdeme především v budovách. Ryanův rodinný dům si Ford tak zamiloval, že se ho pokoušel od majitelů koupit, nicméně hollywoodská hvězda nepochodila. A sídlo drogového bose, které smete z povrchu světa laserem řízená bomba, byl skutečný dům jedné rozvedené dámy, která si nechala od filmařů zaplatit, aby toto místo plné špatných vzpomínek srovnali se zemí.
2: To spojení mezi Hardingem a kartely je teorie.
4: Tak teorie.
3: Snímek Jasné nebezpečí si ve většině získá podporu kritiků, jako zdokonalení vzorce stanoveného v předchozích dílech. Znovu spojuje kreativní jádro svých předchůdců do solidně zábavného efektu, plného raketometů, high-tech raket, ceremonií a politikaření.
2: Nevím přesně pro koho. Hardin pracoval a myslím, že to musíme zjistit, než všechny ty peníze zabavíme.
4: Tak jděte a zjistěte to.
2: Kam mám jet?
4: Do Kolumbie.
2: Kdo já?
1: Nechám ti 2 týdny samotného a ty nakráčíš rovnou do pasti na

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít den zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: webu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na nepřítele, kterého nikdo nečeká. Obyčejný prach. Na Marsu totiž není obyčejný ani trochu. NASA sestavila pracovní skupinu, která má určit, kolik marsovského prachu smí člověk vdechnout. A odpověď zní, co nejméně. Jak popisuje portál space.com, ta jemná červená mouka obsahuje křemík, těžké kovy a perchloráty, tedy chemii, kterou byste nechtěli ani v botách, natož v plicích. Zrnka jsou prý oblejší než ostré měsíční střepy, což zní mile, dokud vám nedojde, že jsou za to jedovatá. A pozor, největší riziko možná nebude vzduch, ale zelenina vypěstovaná v takové půdě. Salát s příchutí periodické tabulky. Odborníci se shodují na jediné strategii. Prevence. Prach nechat lenku, rychle uklízet, filtrovat, měřit. Řešitelné to je, když se s tím počítá od prvního nákresu. Tady nahoře se nepráší, jen se mlčí. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, SOC Recovery Plan.
4: Endpoint Detection,
5: Multifactor.
4: Penetrační test, Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentru.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Close. Okay, hi, welcome back to the program. We're on the, what floor are we on? The 7th floor, and we're facing 5th Avenue here in Midtown Manhattan, and just out that window, right over there is the Today Show.
2: Ocitli jsme se v newyorském Rockefeller Plaza, kde sídlí stanice NBC. Je 19. srpna 1985. Na jedné straně NBC pořádá velkou outdoorovou Today Show s Bryantem Gumblem, na druhé straně doslova o pár pater výš v kanceláři sedí David Letterman. A ten se zlobí, protože když NBC zainvestovalo do reklamy, jeho vlastní výroční speciál má sotva malý letáček, který sdílí s nějakým animákem. Zatímco Today Show...
1: Take a look at this ad. Unbelievable, isn't it, ladies and gentlemen? It's the size of a beach towel.
2: Letterman tedy bere propagaci své show do vlastních rukou. Otevírá okno, bere do ruky megafon a rozjíždí svůj televizní prank na plno.
3: Attention, attention people of New York City. My name is Lawrence Wilson, president of NBC News. This primetime program was my idea, and I'm not wearing pants.
2: Letterman tak vstupuje do živého vysílání Today Show, zatímco Gumble vede vážný rozhovor s hlavními představiteli televizního hitu Miami Vice. A do historie se zapisuje Lettermanův výkřik: jmenuji se Larry Grossman a nemám na sobě žádné kalhoty. Přičemž Larry Grossman je v této době prezident NBC News. Diváci na náměstí se baví, dvojka detektivů z Miami Vice se baví, publikum Letterman Late Night Show se baví a moderátor Today Show Gumble zuří.
3: Can you people see this ad? Of course not. It's the My Show.
2: David Letterman si tímto dnem zajistí pověst krále televizních forků a tenhle moment spustí několik let trvající napjaté vztahy mezi oběma pořady, ale zároveň se stane jedním z nejslavnějších televizních vtípků 80. let. Ať už s kalhotami nebo bez, Letterman dokázal, že někdy stačí okno, megafon a trocha drzosti, aby se psala televizní historie.
3: Merry Christmas, Jane.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Vesmírná stanice hostí ve stejnou chvíli stovky vědeckých experimentů. A víte, co je na tom nejvzácnější surovina? Ne palivo, ne elektřina. Čas astronautů. Někdo tam nahoře musí míchat vzorky, zatímco venku čeká rozbité čerpadlo a taky by se občas rád najedl. Proto přicházejí na řadu takzvané e-chipy, pokročilé procesory experimentů od firmy Redwire. Jak popisuje NASA, jde o plně automatizované minilaboratoře, které si celý pokus odbydou sami od začátku do konce. Posádka je jen zasune do stojanu a jde si po svém. Uvnitř každé jednotky běží několik nezávislých modulů, takže se dá zpracovat víc vzorků najednou. Hodiny a hodiny práce bez jediného lidského prstu. Výsledek? Víc vědy, míň přes času. To by se líbilo každému odborovému svazu na planetě. Držte se svých oběžných drah, přátelé, a nikomu je nepůjčujte. Mějte se pozemsky.
0: Zun.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: 5 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Usually, when there is a crime, there is a motive.
2: I want to know why 27 men died on that pier for what looks to be $91 million worth of dope that wasn't there.
1: Usually, when there is a lineup, there's only one real suspect. This is not the usual crime. This is not the usual motive.
3: He was in the harbor killing many men.
4: Kaiser
5: Soze! He saw Kaiser Soze.
1: And these are not the usual suspects.
6: 16. srpna 1995 má v amerických kinech premiéru snímek Obvyklý podezřelý. Kriminální thriller, který si okamžitě vybuduje pověst jednoho z nejchytřeji napsaných filmů 90. let a který se stane synonymem pro šokující zvrat.
7: Nevíš, oč jde?
8: Ne, ty nevíš, oč jde. Nechci od tebe vůbec nic slyšet. Nezajímá mě tvůj kšeft. Nechci mít s váma nic společného. Neurazte se, ale trněte si nohou.
7: Dean Keaton. Ochránce chudých. Co se to děje se světem? Naser si.
6: V příběhu sledujeme jediného přeživšího z krvavé přestřelky na molu. Ten na policejní stanici vypráví, jak se pět zločinců v podání Gabriela Byrna, Stevena Baldwina, Benicia del Tora, Kevina Polleka a Kevina Spaceyho dostalo do situace, kdy se kolem nich začíná rýsovat stín legendárního gangstra Kaisera Sozeho. V roli agenta vystupuje Chas Palminteri, vedlejší, ale výraznou postavou je i Pete Postlewhite jako záhadný Kobayashi.
7: Oni s náma nikdy nepřestanou. Ať jsi čistý, jak chceš, nikdy tě nenechají jít. Takhle dostaneme Boldy na citlivém místě a sami si přitom pomůžeme.
8: Takže, jak to chtějí udělat?
7: McMillus to chtěl se střílením, já říkám ne. A vím, jak to udělat, aniž bys mě někoho zabili. Ale jak říkám, bez tebe mě nevezmou.
6: Nápad na film vznikl ze skici plakátu S pěti muži v řadě. Scénář Christophera McQuarrieho čerpá inspiraci z jeho práce v detektivní agentuře. Název se odkazuje na klasickou větu z Casablanky Round up the usual suspects. A role Verbala Kinta byla od začátku psána na tělo pro Kevina Spaceyho. Režisér Bryan Singer zvládl natáčení za 35 dní a s rozpočtem pouhých 6 milionů dolarů.
9: Víš, co jsem se v téhle práci naučil? Jak poznat vraha? Řekněme, že máš 3 chlapy a jeden z nich to je. Strčíš se na noc do basy. Ten, kdo ráno spí, je tvůj člověk. Když jsi to udělal, víš, že tě chytili. Chceš si odpočinout, přestaneš dávat pozor. Chápeš to?
7: Ne.
9: Tak já ti to vysvětlím. Jsem chytřejší než ty. A zjistím to, co chci vědět. Dostanu to z tebe, ať chceš nebo ne.
6: Obvyklý podezřelý si skin odnesou přes 23 milionů dolarů. Recenze jsou nadšené a všeříkající. Odborně natočený a sestříhaný film nabízí divákům jednoduchou zápletku, která poté přidává vrstvy lží, zvratů a násilí do té doby, než pod nimi ze spodu někdo vytáhne koberec.
10: Můj zaměstnavatel vyžaduje vaše služby, pánové. Jen jedno. Práce na den. Velmi nebezpečná. Neočekává, že všichni přežijete, ale ti, kdo ano, si mezi sebou rozdělí 91 milionů dolarů způsobem, jaký uznají za vhodný.
6: Spacey získá Oscara za nejlepší vedlejší roli a McQuarrie zase svou zlatou sošku za scénář. Kriminální thriller The Usual Suspects, tedy Obvyklý podezřelý, se zařadí mezi snímky, které budou diváci sledovat opakovaně, aby pochopili každý detail tohoto mistrně spletitého příběhu. Zkrátka Obvyklý podezřelý, malý film s obrovským dopadem.
11: Kdo je váš šéf?
10: Pracuji pro Kaisera Sozeho. Všichni jste okradli pana Sozeho. Vy všichni. To, že jste nevěděli, že ho okrádáte, je jediný důvod, proč jste stále naživu. Musíte splatit dluhy.
11: Tak jo, seru na to.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: S4 stavební.
4: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
3: S4 stavební.
4: Více na www.s4stavební.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Nepokoušejte se opustit taneční parket.
10: Parket?

0: Netrpíte depresí? Netrpte.
1: Pojďme si zahrát novinku Powerplay, toto je Antonello Ferrari. Sulane Fleming, He's the Joy.

Richard Enchan a Kelly Clarkson Stronger. Výborný mashup od Fiorinka. Fiorino, pozdravujem. Pume.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zga tvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Prodáno.
4: Veacom.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cyber Control by Antesto. cybercontrol.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
8: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

0: Let's go. A Let's go si dáme ešte Disco Savrus. A Let's go to rozpustíme.
1: Pondělí až pátek od 7 do 9. Ranní WC.
0: A od 13. do 15. v repríze, to len aby si vedel. No a my poďme do roku 79. Ain't no stopping us now. A poďme si povedať pápalala.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hosty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. This is a power play.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zemím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme snímky, ze kterých mi cvakají solární články. Rover Perseverance, jak informuje NASA, natočil na Marsu něco, co lidstvo ještě nikdy z povrchu jiné planety nevidělo. Na marsovské obloze se objevila Země. Ne modrá koule, žádné oceány, žádné kontinenty, jenom tečka, světelný bod. A ten bod pomalu zmizel za sepkem Phobosu, většího ze dvou marsovských měsíců. Je to poprvé, co někdo z povrchu jiného světa zachytil, jak se naše planeta schová za cizí měsíc. Malý nebeský tanec ve vzdálenosti stovek milionů kilometrů. A přiznejme si to na rovinu. 8 miliard lidí, všechny vaše starosti, všechny vaše hypotéky a všechny vaše pondělky, to celé se vejde do jednoho pixelu, který zakryje kámen o velikosti Prahy. Tak se držte, ať vás nikdo nepřehlédne. Mějte se pozemsky.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

Looks Like I'm in Love Again od Key West a anglické zpěvačky Eric. Tento banger vyprodukovala známá anglická producentská špička Stop Aitken and Waterman, ale single vysloveně zapadl. Marketing zkrátka už v této době moc toto trio neřeší. Ready or not, here I come.

Kam. Píseň ve středním houpavém a nakažlivém tempu je vlastně jednou velkou stížnostkou Prince na vydavatelství Warner Bros., že nevydává jeho hudbu dostatečně rychle a jak moc budou litovat toho, že od nich odchází. Bitches.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
6: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zon rádia a Huči Kuči tance. V kinech nám dnes nově naservírují hořké svátky Pedra Almodóvara, Americký sen, který se skutečně stal, nebo v kinech natrefíte na zmrzlináře se speciální ingrediencí ve své slaďuře. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Nestíháte sledovat všechny novinky na streamingu? My ano. Zůstaňte s Půlnocí v Hollywoodu.

0: ¿Me quito el albornoz?
1: Cuando quieras. Está todo casi listo.
0: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
2: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
3: Do českých kin vstupuje nejosobnější film Pedra Almodóvara Hořké svátky. Španělský mistr, který svou kariéru spojil se jmény jako Penelope Cruz, Antonio Banderas nebo Rosy de Palma, tentokrát vypráví dvojí příběh. Stárnoucí uznávaný filmař Raul píše scénář o okouzlující reklamní režisérce Elze, která v roce 2004 utíká na slunné Lanzarote před životní krizí. Jenže postavy i události v tom příběhu až nápadně připomínají osudy Raulových blízkých. Ti v nich začínají poznávat sami sebe a ptát se, kde končí inspirace a začíná soukromí. Raula hraje Leonardo z Barály a jeho filmovou hrdinku Barbara Leni. Almodóvar je známý tím, že rád čerpá z vlastního života. Server Deadline píše, že tady to ale povyšuje na úplně novou úroveň. Zkrátka, kdo hledá terapii, jde k psychologovi. Almodóvar si radši natočí film. S komorním dramatem, plným silných ženských postav a výrazných barev, se režisér vrátil do hlavní soutěže v Cannes. Hořké svátky teď najdete v českých kinech v distribuci Aerofilms.
2: Jsou maravillosos. Perdona, es que en el pueblo vivo con una salvaje.
4: Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta.
0: Caiga quien caiga.
2: Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
4: No te reconozco, Mónica.
5: Ya sé que no me conoces.
6: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

Pokračování Barbie visí na vlásku a můžou za to svět, div se, peníze. Když film vydělá přes $1,4 miliardy nazbírá 8 nominací na Oscara, studio pochopitelně touží po pokračování. Jenže Warner Bros. Má problém. Podle New York Times šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav odmítá Margot Robbie a Ryanu Goslingovi schválit tučnější smlouvy s podílem na zisku. Gosling, nominovaný na Oscara za svého Kena, si prý chce polepšit na $20 milionů. A tady se to zaseklo. Celé je to trochu vlastní gól. Warner totiž nepožadoval, aby hvězdy podepsali klauzuly na sekvely. Šlo hlavně o to ulovit režisérku Gretu Gerwig a ta kývla jen na jeden film. Teď má prý s manželem a scénáristickým parťákem Noahem Baumbachem nápad na dvojku, ale odmítá ho studiu prozradit, dokud nebudou smlouvy podepsané. Klasika. Nejdřív peníze, potom příběh. A tiká to. Warneru běží čas do prosince, kdy práva propadnou zpátky Mattelu. Pokud se do té doby nedohodnou, celá Barbie se resetuje. Nový režisér, nové obsazení, nový koncept. Takže buď se všichni chytnou za nos a domluví se, nebo růžová jízda skončí dřív, než pořádně začala. Vzhledem k tomu, kolik ta první vydělala, bych sázela na to, že se nakonec dohodnou. V Hollywoodu se totiž nejlíp usměřuje přes výplatní pásky. Na druhou stranu nevím, jestli by mě vůbec dvojka zajímala. Už jednička mi přišla extrémně přehypovaná.

0: například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O zero trust architecture.
2: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
2: Recovery plan. Endpoint detection.
3: Multifaktor.
2: Penetrační test, lock management.
1: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2.

0: percentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Se dnes objevuje jeden z nejveselejších zvuků dětství, aby z něj udělal horor zmrzlinář. V ospalém letním městečku Baleen Bay je všechno jako z pohlednice. Děti mají prázdniny, dospělí své starosti a pak do ulic zajede zmrzlinářský vůz s tou známou cinkavou melodií. Zmrzlinář rozdává úsměvy i lahodné kornouty, jenže po prvním soustu se s dětmi začne něco dít. Jsou agresivní, nevyspytatelné a čím dál nebezpečnější. A zatímco se město propadá do chaosu, pár lidí, co zmrzlině odolalo, se zoufale snaží zjistit, kdo ten zmrzlinář vlastně je. V hlavních rolích se objeví Ari Milen, Karen Clich nebo samotný Snoop Dogg. Za filmem stojí provokatér Eli Roth, otec hostelu Cabin Fever i Dne díků vzdání, který projekt sám označuje za svůj nejdrzejší a nejšílenější počin. Prý ten nápad nosil v hlavě přes 20 let. Vznikla z toho krvavá variace na legendu o krysaři, kde kouzelnou píšťalku nahradila neodolatelná zmrzka. Zmrzlináře přináší do českých kin Bioskop.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA?
1: Tu veux commencer par le haut du panier direct?
2: Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non?
3: Tu viens d'inventer celle-là?
2: Ouais.
4: Do kin zamířila také francouzská komedie Americký sen, a to rovnou s pořádnou porcí skutečného příběhu za zády. Snímek přichází z dílny producentů, kteří stáli za celosvětovým fenoménem Nedotknutelní, takže recept znají dobře. Vezmi dva chlapy, kterým nikdo nedává šanci, a nech je dojít dál, než kdokoliv čekal. Tady jsou to dva snílci, co se rozhodnou prorazit v basketbalu navzdory předsudkům, prázdné peněžence i osudu, který jim háže klacky pod nohy. A ono se jim to povede tak, že nakonec zamávají s podobou celého světového basketu. Režie se ujal Anthony Marciano, hlavní dvojici táhnou Rafael Canard a Jean-Pascal Zady. Emotivní jízda o tom, že za velkým snem občas stojí dva blázni, kterým se nechtělo poslouchat, že to nejde. Americký sen teď najdete ve vašich kinech díky Fox Media Group.
5: Na poil, on a rien. Ah ouais, je vous imaginez quoi, c'est pour la galère, mais... Ok.
6: We just want to show you our player.
7: Where can I see him play? You have a video?
8: Oh my God.

Čtvrtek patří novým premiérám, tak si je všechny hezky projdeme. Největší lahůdkou jsou Hořké svátky. Nový a hodně osobní film Pedra Almodóvara. Okouzlující Elza přijíždí na slunné Lanzarote, aby utekla před životní krizí, jenže příběh, který o ní píše stárnoucí režisér, začne nebezpečně připomínat osudy jeho vlastních blízkých. Silné ženské postavy, výrazné barvy a nezaměnitelná španělská energie, přesně jak to od Almodóvara čekáte. Kdo má radši mrazení v zádech, pro toho je v kinech horor Zmrzlinář od Eli Rotha. V ospalém přímořském městečku se objeví usměvavý zmrzlinář s veselou melodií, jenže po prvním soustu se z dětí stávají agresivní a nebezpečné bytosti. Ve filmu se objeví i Snoop Dogg. Z Francie dorazil inspirativní americký sen, příběh podle skutečných událostí od producentů Nedotknutelných o dvou outsiderech, kteří navzdory předsudkům změnili tvář světového basketbalu. Česká komedie 6 gramů dorazila také do kin. Čtyři otcové se sejdou ve školní tělocvičně poté, co se na lyžáku u jejich synů najde sáček s bílým práškem a každý má samozřejmě jistotu, že zrovna to jeho dítě je v tom nevině. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem a k tomu obsazení jako Vetchý, Mádl, Novotný nebo Isová. Pro milovníky dokumentuje v kinech snímek Dvě deci tuše, intimní portrét, ve kterém se Ester Geislerová vydává do vnitřního světa svého předčasně zesnulého otce, japanologa a kaligrafa. A nakonec pro vaše píďata zamířila do kin Tlapková patrola, dinosauří film a povídkové pásmo Kinošpunti a kapibary pro ty úplně nejmenší pidižvíky. Tak to byl kompletní výčet dnešních novinek v kinech. Havk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zgatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte.

0: že pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
3: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Jsme rádi, že posloucháte Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. A to znamená jediné. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan. Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
2: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.kaliber.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

Tot de Adam en Mirana. A toto si hovoríš, ja, ode barana. Zoon.

Drake's naast een Kea. Wat doet de Elberg? Pardon, Elfenberg.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: baby.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
2: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
3: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Vesmírná stanice hostí ve stejnou chvíli stovky vědeckých experimentů. A víte, co je na tom nejvzácnější surovina? Ne palivo, ne elektřina. Čas astronautů. Někdo tam nahoře musí míchat vzorky, zatímco venku čeká rozbité čerpadlo a taky by se občas rád najedl. Proto přicházejí na řadu takzvané e-chipy, pokročilé procesory experimentů od firmy Redwire. Jak popisuje NASA, jde o plně automatizované minilaboratoře, které si celý pokus odbydou sami od začátku do konce. Posádka je jen zasune do stojanu a jde si po svém. Uvnitř každé jednotky běží několik nezávislých modulů, takže se dá zpracovat víc vzorků najednou. Hodiny a hodiny práce bez jediného lidského prstu. Výsledek? Víc vědy, míň přes času. To by se líbilo každému odborovému svazu na planetě. Držte se svých oběžných drah, přátelé, a nikomu je nepůjčujte. Mějte se pozemsky.
4: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun rádio i vy.

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

That's your best friend cut.

Hit that note again, let me see if that's still right.